nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleně a přírody není nikdy dost a toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.
5: Haló pane, vy s výhledem na celý svět, co se stane, když neumím dát odpověď, snad se nezlobíte,

0: Krom Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: To se nám to hvízdá. Ranízda na rádiu.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací.
3: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty.
2: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp.
3: 7. a 8. srpna na kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva. Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič. Děkuji.
2: Tak to je v klidu.
0: 44 v klidu. Cukr a bič. Rozbitý zámek a klíč.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleň máme všichni rádi a tak k tomu přistoupili i ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Tady přibývá zeleně za více než 14 milionů korun. Zlínský kraj zde vysadil téměř 1500 stromů a 1400 keřů. Zakládá přes 6 hektarů travnatých ploch a vybudoval také nový biokoridor pro bezpečný pohyb živočichů. Součástí úprav je zasakovací průleh o rozloze více než 1,5 hektaru, který má zadržovat dešťovou vodu a pomáhat při přívalových srážkách. V zóně zároveň finišuje více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která ji propojí s Holešovem a má být hotová letos v srpnu. Téměř 12 milionů korun z celkových nákladů mají pokrýt evropské a národní dotace. V průmyslové zóně nyní působí 10 investorů. Další firmy připravují nové provozy a výrobní areály.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž. K létu neodmyslitelně v Kroměříži patří hanácké léto na kolejích. Můžete se vydat na výlet historickým vlakem mezi Kroměříží a Tovečovem. Na trati pojedou historické motoráčky s oblíbeným vyhlídkovým vozem, takže nepůjde jen o přesun z místa na místo, ale o zážitek pro děti i dospělé. Vlaky budou jezdit o prázdninových sobotách a také třeba v neděli 16. srpna při hodech v Kojetině. V Kroměříži navíc můžete navštívit železniční muzeum, které bude ve dnech jízd otevřené. Takže si to naplánujte, pište do kalendáře. No a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.

Můžete si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ty jsi pěkný dezolát.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se v Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
2: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
4: I teď se skvěle osvěžíš.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži bude od září fungovat s průkazem. Ve VSKách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Kroměříž čeká na první výhru i gól.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od 1. září se změní pravidla pro využívání služby Senior Taxi v Kroměříži. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou nově potřebovat průkaz Senior Taxi, který si mohou vyřídit na městském úřadu v Kroměříži. Služba bude i nadále sloužit především k cestám k lékaři, na úřady, do lékáren nebo na nákup. Cena jedné jízdy po Kroměříži zůstává 30 korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Místní část VSK v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: V Hostišové na Zlínsku zahájí v září provoz nová dětská skupina na vršku s kapacitou pro 24 dětí. Zařízení má rozšířit možnost péče o nejmenší děti z obce i okolí. Výstavbu podpořil Zlínský kraj 5milionovou návratnou finanční výpomocí z programu Obec v nouzi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž na první vítězství v nové sezóně stále čekají. V domácím utkání druhého kola šance Národní ligy prohráli s Ústím nad Labem 0-2. Po úvodní bezbrankové remíze s Táborskem mají Kroměříští na kontě jeden bod. Na první vstřelený gól zatím čekají.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

It's not a crime when you look

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
3: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty.
2: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp.
3: 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
5: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
6: Chybíš. Noc a den se pořád ptám. Kolik času zvládnu sám,

0: muži občas pláču, chybíš. Když mi chybíš. Chybíš.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
3: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšířila vozový park o elektromobily a druhý elektrobus. Akvapark v Uherském Hradišti boduje u návštěvníků. A Barumček Rally Zlín očekává desítky tisíc fanoušků.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby rozšířily svůj vozový park o 3 nové elektrické dodávky. Do města zároveň dorazil druhý elektrobus, který bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu a nahradí jedno ze starších vozidel. Nové dodávky budou využívat pracovníci veřejného osvětlení, údržby města a úklidových služeb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Akvapark v Uherském Hradišti patří k nejvyhledávanějším turistickým místům v regionu. Loni ho navštívilo více než 294 tisíc lidí. V rámci Zlínského kraje mu v návštěvnosti patří druhé místo, hned za zoologickou zahradou ve Zlíně. Akvapark navíc postupně prochází modernizací. V plánu je instalace fotovoltaiky a připravuje se také rekonstrukce vzduchotechniky.
0: Zlínsko.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích po prvním roce vyhodnotila nový vzdělávací program, zaměřený na výuku angličtiny, logického myšlení a osobnostního rozvoje. Do programu byli zapojeni prvňáci v běžných třídách. Podle vedení školy se projekt osvědčil a zkušenosti z něj se postupně promítnou také do výuky dalších ročníků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní 55. ročník Barumček Rally Zlín odstartuje 14. srpna a potrvá do 16. srpna. Organizátoři očekávají kolem 60 tisíc návštěvníků. Závodní posádky absolvují trať dlouhou téměř 787 kilometrů a fanoušci se mohou těšit na rychlostní zkoušky ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
5: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
4: Floria léto, výstava, která roste s vámi.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Ve Zlínském kraji nás čeká slunečné a velmi horké pondělí. Obloha bude jasná až polojasná a teploty vystoupají na 34 až 37 stupňů. Ojediněle se může objevit přehánka nebo bouřka. Ať už dnešní slunečné pondělí trávíte kdekoliv, užijte si ho v pohodě a s úsměvem.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži bude od září fungovat s průkazem. Ve VSK začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Kroměříž čeká na první výhru i gól.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Od 1. září se změní pravidla pro využívání služby Senior taxi v Kroměříži. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou nově potřebovat průkaz Senior taxi, který si mohou vyřídit na městském úřadu v Kroměříži. Služba bude i nadále sloužit především k cestám k lékaři, na úřady do lékáren nebo na nákup. Cena jedné jízdy po Kroměříži zůstává 30 korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Místní část VSK v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: V Hostišové na Zlínsku zahájí v září provoz nová dětská skupina na vršku s kapacitou pro 24 dětí. Zařízení má rozšířit možnost péče o nejmenší děti z obce i okolí. Výstavbu podpořil Zlínský kraj 5milionovou návratnou finanční výpomocí z programu Obec v nouzi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž na první vítězství v nové sezóně stále čekají. V domácím utkání druhého kola šance Národní ligy prohráli s Ústím nad Labem 0-2. Po úvodní bezbrankové remíze s Táborskem mají Kroměříští na kontě jeden bod. Na první vstřelený gól zatím čekají.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: U Topolné na Uhersko-Hradišťsku se stala dopravní nehoda. Kvůli vyprošťování havarovaného vozidla je silnice dočasně uzavřená. Na místě je policie.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.

Radio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Radio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Zeleně a přírody není nikdy dost a toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.
4: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindl X.
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: dobře, tak ve jménu Boží.
1: No pořádně za to vente, 3, 2.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.
4: It's crazy when

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšířila vozový park o elektromobily a druhý elektrobus. Akvapark v Uherském Hradišti boduje u návštěvníků. A Barumček Rally Zlín očekává desítky tisíc fanoušků.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby rozšířily svůj vozový park o 3 nové elektrické dodávky. Do města zároveň dorazil druhý elektrobus, který bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu a nahradí jedno ze starších vozidel. Nové dodávky budou využívat pracovníci veřejného osvětlení, údržby města a úklidových služeb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Akvapark v Uherském Hradišti patří k nejvyhledávanějším turistickým místům v regionu. Loni ho navštívilo více než 294 tisíc lidí. V rámci Zlínského kraje mu v návštěvnosti patří druhé místo, hned za zoologickou zahradou ve Zlíně. Akvapark navíc postupně prochází modernizací. V plánu je instalace fotovoltaiky a připravuje se také rekonstrukce vzduchotechniky.
0: Zlínsko.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích po prvním roce vyhodnotila nový vzdělávací program, zaměřený na výuku angličtiny, logického myšlení a osobnostního rozvoje. Do programu byli zapojeni prvňáci v běžných třídách. Podle vedení školy se projekt osvědčil a zkušenosti z něj se postupně promítnou také do výuky dalších ročníků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní 55. ročník Barumček Rally Zlín odstartuje 14. srpna a potrvá do 16. srpna. Organizátoři očekávají kolem 60 tisíc návštěvníků. Závodní posádky absolvují trať dlouhou téměř 787 kilometrů a fanoušci se mohou těšit na rychlostní zkoušky ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
3: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
4: www.radiokroměříž.cz.

0: Radio Kroměříž.
1: K létu neodmyslitelně v Kroměříži patří hanácké léto na kolejích. Můžete si vydat na výlet historickým vlakem mezi Kroměříží a Tovečovem. Na trati pojedou historické motoráčky s oblíbeným vyhlídkovým vozem, takže nepůjde jen o přesun z místa na místo, ale o zážitek pro děti i dospělé. Vlaky budou jezdit o prázdninových sobotách a také třeba v neděli 16. srpna při hodech v Kojetině. V Kroměříži navíc můžete navštívit železniční muzeum, které bude ve dnech jízd otevřené. Takže si to naplánujte, pište do kalendáře, no a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
4: www.radiokroměříž.cz.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži bude od září fungovat s průkazem. Ve VSKách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Kroměříž čeká na první výhru i gól.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od 1. září se změní pravidla pro využívání služby Senior Taxi v Kroměříži. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou nově potřebovat průkaz Senior Taxi, který si mohou vyřídit na městském úřadu v Kroměříži. Služba bude i nadále sloužit především k cestám k lékaři, na úřady, do lékáren nebo na nákup. Cena jedné jízdy po Kroměříži zůstává 30 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část VSK v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: V Hostišové na Zlínsku zahájí v září provoz nová dětská skupina Na vršku s kapacitou pro 24 dětí. Zařízení má rozšířit možnost péče o nejmenší děti z obce i okolí. Výstavbu podpořil Zlínský kraj 5milionovou návratnou finanční výpomocí z programu Obec v nouzi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž na první vítězství v nové sezóně stále čekají. V domácím utkání druhého kola šance Národní ligy prohráli s Ústím nad Labem 0-2. Po úvodní bezbrankové remíze s Táborskem mají Kroměříští na kontě jeden bod. Na první vstřelený gól zatím čekají.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleň máme všichni rádi a tak k tomu přistoupili i ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Tady přibývá zeleně za více než 14 milionů korun. Zlínský kraj zde vysadil téměř 1500 stromů a 1400 keřů. Zakládá přes 6 hektarů travnatých ploch a vybudoval také nový biokoridor pro bezpečný pohyb živočichů. Součástí úprav je zasakovací průleh o rozloze více než 1,5 hektaru, který má zadržovat dešťovou vodu a pomáhá při přívalových srážkách. V zóně zároveň finišuje více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která ji propojí s Holešovem a má být hotová letos v srpnu. Téměř 12 milionů korun z celkových nákladů mají pokrýt evropské a národní dotace. V průmyslové zóně nyní působí 10 investorů. Další firmy připravují nové provozy a výrobní areály.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Coming a Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Coming a Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Coming a Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšířila vozový park o elektromobily a druhý elektrobus. Akvapark v Uherském Hradišti boduje u návštěvníků. A Barumček Rally Zlín očekává desítky tisíc fanoušků.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby rozšířily svůj vozový park o 3 nové elektrické dodávky. Do města zároveň dorazil druhý elektrobus, který bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu a nahradí jedno ze starších vozidel. Nové dodávky budou využívat pracovníci veřejného osvětlení, údržby města a úklidových služeb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Akvapark v Uherském Hradišti patří k nejvyhledávanějším turistickým místům v regionu. Loni ho navštívilo více než 294 tisíc lidí. V rámci Zlínského kraje mu v návštěvnosti patří druhé místo, hned za zoologickou zahradou ve Zlíně. Akvapark navíc postupně prochází modernizací. V plánu je instalace fotovoltaiky a připravuje se také rekonstrukce vzduchotechniky.
0: Zlínsko.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích po prvním roce vyhodnotila nový vzdělávací program, zaměřený na výuku angličtiny, logického myšlení a osobnostního rozvoje. Do programu byli zapojeni prvňáci v běžných třídách. Podle vedení školy se projekt osvědčil a zkušenosti z něj se postupně promítnou také do výuky dalších ročníků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní 55. ročník Barumček Rally Zlín odstartuje 14. srpna a potrvá do 16. srpna. Organizátoři očekávají kolem 60 tisíc návštěvníků. Závodní posádky absolvují trať dlouhou téměř 787 kilometrů a fanoušci se mohou těšit na rychlostní zkoušky ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž a megahity 80.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
5: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
4: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.

na kolena naposled něco si přej. Jeden veselej a druhej je smutnej, šeptá směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je podnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žená naší věřit.

0: Krom. Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na Velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezpečí.

0: Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: 103,3, 107 a 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži bude od září fungovat s průkazem. Ve VSKách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Kroměříž čeká na první výhru i gól.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od 1. září se změní pravidla pro využívání služby Senior Taxi v Kroměříži. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou nově potřebovat průkaz Senior Taxi, který si mohou vyřídit na městském úřadu v Kroměříži. Služba bude i nadále sloužit především k cestám k lékaři, na úřady do lékáren nebo na nákup. Cena jedné jízdy po Kroměříži zůstává 30 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část VSK v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: V Hostišové na Zlínsku zahájí v září provoz nová dětská skupina na vršku s kapacitou pro 24 dětí. Zařízení má rozšířit možnost péče o nejmenší děti z obce i okolí. Výstavbu podpořil Zlínský kraj 5milionovou návratnou finanční výpomocí z programu Obec v nouzi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž na první vítězství v nové sezóně stále čekají. V domácím utkání druhého kola šance Národní ligy prohráli s Ústím nad Labem 0-2. Po úvodní bezbrankové remíze s Táborskem mají Kroměříští na kontě jeden bod. Na první vstřelený gól zatím čekají.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleně a přírody není nikdy dost a toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
3: Jsme si blíž i na Zlínsku.

sporem, nečuchat klínu a před půlnocí s Bohem. Zip nový kůže a minimální šaty, riskujou úžech a tak vytáhli paty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšířila vozový park o elektromobily a druhý elektrobus. Akvapark v Uherském Hradišti boduje u návštěvníků. A Barumček Rally Zlín očekává desítky tisíc fanoušků.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby rozšířily svůj vozový park o 3 nové elektrické dodávky. Do města zároveň dorazil druhý elektrobus, který bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu a nahradí jedno ze starších vozidel. Nové dodávky budou využívat pracovníci veřejného osvětlení, údržby města a úklidových služeb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Akvapark v Uherském Hradišti patří k nejvyhledávanějším turistickým místům v regionu. Loni ho navštívilo více než 294 tisíc lidí. V rámci Zlínského kraje mu v návštěvnosti patří druhé místo, hned za zoologickou zahradou ve Zlíně. Akvapark navíc postupně prochází modernizací. V plánu je instalace fotovoltaiky a připravuje se také rekonstrukce vzduchotechniky.
0: Zlínsko.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích po prvním roce vyhodnotila nový vzdělávací program, zaměřený na výuku angličtiny, logického myšlení a osobnostního rozvoje. Do programu byli zapojeni prvňáci v běžných třídách. Podle vedení školy se projekt osvědčil a zkušenosti z něj se postupně promítnou také do výuky dalších ročníků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní 55. ročník Barumček Rally Zlín odstartuje 14. srpna a potrvá do 16. srpna. Organizátoři očekávají kolem 60 tisíc návštěvníků. Závodní posádky absolvují trať dlouhou téměř 787 kilometrů a fanoušci se mohou těšit na rychlostní zkoušky ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
5: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
4: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: K létu neodmyslitelně v Kroměříži patří hanácké léto na kolejích. Můžete se vydat na výlet historicky

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: www.radiokroměříž.cz

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži bude od září fungovat s průkazem. Ve VSK-ách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Kroměříž čeká na první výhru i gól.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od 1. září se změní pravidla pro využívání služby senior taxi v Kroměříži. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou nově potřebovat průkaz senior taxi, který si mohou vyřídit na městském úřadu v Kroměříži. Služba bude i nadále sloužit především k cestám k lékaři, na úřady do lékáren nebo na nákup. Cena jedné jízdy po Kroměříži zůstává 30 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část VSK v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: V Hostišové na Zlínsku zahájí v září provoz nová dětská skupina na vršku s kapacitou pro 24 dětí. Zařízení má rozšířit možnost péče o nejmenší děti z obce i okolí. Výstavbu podpořil Zlínský kraj 5milionovou návratnou finanční výpomocí z programu Obec v nouzi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž na první vítězství v nové sezóně stále čekají. V domácím utkání druhého kola šance Národní ligy prohráli s Ústím nad Labem 0-2. Po úvodní bezbrankové remíze s Táborskem mají Kroměříští na kontě jeden bod. Na první vstřelený gól zatím čekají.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej duše.

0: časom sa mojej duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Sme si blíž i na Zlínsku.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
5: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšířila vozový park o elektromobily a druhý elektrobus. Aquapark v Uherském Hradišti boduje u návštěvníků. A Barumček Rally Zlín očekává desítky tisíc fanoušků.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby rozšířily svůj vozový park o tři nové elektrické dodávky. Do města zároveň dorazil druhý elektrobus, který bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu a nahradí jedno ze starších vozidel. Nové dodávky budou využívat pracovníci veřejného osvětlení, údržby města a úklidových služeb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Aquapark v Uherském Hradišti patří k nejvyhledávanějším turistickým místům v regionu. Loni ho navštívilo více než 294 tisíc lidí. V rámci Zlínského kraje mu v návštěvnosti patří druhé místo, hned za zoologickou zahradou ve Zlíně. Aquapark navíc postupně prochází modernizací. V plánu je instalace fotovoltaiky a připravuje se také rekonstrukce vzduchotechniky.
0: Zlínsko.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích po prvním roce vyhodnotila nový vzdělávací program, zaměřený na výuku angličtiny, logického myšlení a osobnostního rozvoje. Do programu byli zapojeni prvňáci v běžných třídách. Podle vedení školy se projekt osvědčil a zkušenosti z něj se postupně promítnou také do výuky dalších ročníků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní 55. ročník Barumček Rally Zlín odstartuje 14. srpna a potrvá do 16. srpna. Organizátoři očekávají kolem 60 tisíc návštěvníků. Závodní posádky absolvují trať dlouhou téměř 787 kilometrů a fanoušci se mohou těšit na rychlostní zkoušky ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
1: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
0: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Je tady další díl Rockového žvance. Od mikrofonu vás zdraví Petě Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je bubeník kapely Líder z Kamila Stříhavky Honza Nezval. Honzíku, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání do Rockového žvance.
2: Tak zdravím posluchače Rádia Kroměříž. Děkuju moc za pozvání do Rockového žvance. Rozjedeme to v pořádném bubenickém tempě a myslím, že to bude příjemný zážitek.
1: Honzíku, první skladbu, kterou si vybral, bude Labužo pro všechny hardrockové posluchače, protože si vybral Godhardy a píseň nese název Fist in Your Face. Jdem do ní.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Tak teď si pustíme písničku od kapely Vitacit. Já chci se ptát těch králů. Pouštím ji kvůli tomu, protože to byla první profesionální kapela, na které jsem dostal angažmá. Bylo mi 18 a bylo to pro mě velký. Začali jsme jezdit festivaly, byly velký backstage, hodně kilometrů naježděný. Co bych ještě tak řekl, moc krát díky za tady tuhle příležitost, když si to poslouchá někdo z Vitacitu, Luděk Adámek, Dan Horina a tak dále. Jsem moc rád, že jsem měl tady tu příležitost s nima jezdit 3 roky. Příjemný poslech posluchačům, je to srdcovka si myslím veškerých big beatáků z 80. let.
2: Mým dnešním hostem rockového švance je Honza Nezval a jdeme už na zmíněnou písničku kapely Vitacit v podání Ládi Křížka. Já chci se ptát.

0: Tak, teďka si pustíme písničku od kapely Merlin. Je to Nevada. Když jsem skončil ve Vitacitu, tak jsem začal hrát v Merlinu, nějaké konci. Byl tam se mnou Ondra Pátek, kterýho můžete znát z kapely Marty Jandový nebo od Gabči Bunčíkový. Byla to super parta, strašně rád na to vzpomínám. Byly to nádherně strávený 2 roky mýho života. Jezdili jsme taky po republice, hráli jsme hlavně ve vagónu v Praze, ale taky musím připomenout, že jsem pak ještě hrál v kapele Dana Horiny a hráli jsme rokovou barču, což je legendární klub v Praze ve Strašnicích a bylo tam 1000 lidí a ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. Doteď na to vzpomínám a čerpám. Tak teď si poslechněte Merlin, písnička Nevada. Příjemný poslech.
1: Nasta karavan se pískem protírá stále dál cestou svou.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak, teďka jsme slyšeli kapelu Merlin, teďka nás čeká zpěvák Kamil Střihavka. S Kamilem hraju nějakou chvíli, můžu prozradit, že první koncert, který jsem s ním byl, tak bylo před kapelou Lucí, bylo to na Víravě. A můžu říct, že jsem měl teda pěkný bobky, protože když jsme tam přijeli, tak jsem zjistil, že jsem zapomněl doma kachon. Takže na poslední chvíli jsme zháněli rychle kolem Víravy kachon, nikde samozřejmě nic, tak za mnou přišel Kamil a řekl mi, tak to odehraj na bubny. Takže rychle jsem to učil se na bubny, jak to mám zahrát, jak co. A bylo to skvělý. Hráli jsme akusticky a bylo před náma 10 000 lidí, což pro mě bylo velmi krásný zážitek. Tak teďka Kamil, písnička Dárek.
3: Kamil Střihavka, toho zná každý určitě jako Ježíše. Jeho životní role nesmazatelně spjatá s jeho jménem. A tentokrát nám Ježíšek přináší dárek.
2: Užijte si to.

0: posloucháte rokový žvanec tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Lídr z Kamila Střihávky. Honzo, už tady byl i Pepa Cigánek jako legenda bubenícká. Teď si tady ty a bubeníci jsou zvláštní sorta lidí, kteří na tom praktikáblu vidí to, co muzikanti před ním nevidí a nechtějí prozradit. Jsi docela mladý bubeník, ale máš to orlí hnízdo už docela vysezené a stama je dobrý rozhled, tak zkusme něco z toho tvého pohledu.
1: Ano, máš pravdu, Lupo. Teďka zrovna jsem se potkal na hraní s Klaudou Krišpínem a řešili jsme, že bubeníci jsou ty nejcitlivější duše, nejlepší komunita a jak to vidí zezadu, tak mají všechno pod kontrolou. Vidíš krásně, když se ti tam něco napravo, nalevo, pak vidíš, jak ty zpěváci a tak dále.
0: No a přesně o tom to tady máš mluvit.
1: Je to nejkrásnější postoj, protože když člověk sedí na té bubenické stoličce a má pod sebou tu kapelu, všechno pod kontrolou a předtím je 5000 lidí, 4000 lidí, tak ví, proč to začal dělat. Opravdu je to nádherný pocit, neznám lepší. A teďka bychom si pustili písničku Holka čepni draka, kterou hrajeme s Kamelem taky na koncertech a mám ji moc rád. Je to velmi melodická, krásná věc, kterou asi posluchači znají. Tak příjemný poslech.
2: A pojďme všichni!

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak, slyšeli jsme Kamila Střihavku a kapelu BSP. A teď bych si chtěl pustit písničku od kapely Jagger, kde hrajou na bicí. Zpívá tam Olda Ripar, který ho můžete znát. Dělal soundtrack například pro Rafťáky a jeho bráchu určitě dobře znáte z kapely Support Lesbians. A natočili jsme písničku, která se jmenuje Evil Show With Face. Natáčeli jsme to v legendárním studiu Sono a posílali jsme to na mix do New Yorku, kde nám to míchal zvukář od kapely Pantera. Bylo to skvělý, až jsem z toho měl bobky, co řekne na to, co jsem tam natočil. A teď si pustíme Jagger, Evil Show With Face. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Rokový žvanec, tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Líder z Kamila Střihavky. Honziku, ty už máš aj ten přízvuk trošku pražácký, ale jsi tady kousek od nás vesnice Dobrotice a tvá rodina je celá spjata nějak s muzikou, já je znám, takže něco o rodince povykládej.
1: Ano Lupo, máš pravdu. Jsem z Dobrotic a dostal jsem se k muzice tak, že mě můj tatínek milovaný brával na jeho koncerty, plesy a tak dále, kde hráli s kapelou Žopanka, která už bohužel nehraje. Mě bylo 7-6 let a bylo to nejúžasnější období v mém životě. Jezdil jsem tam do 2 do rána, což pro mě bylo neskutečný. Seděl jsem strýcovi Frantovi Doležalovi za krkem, řval jsem, zpíval jsem tam a do toho jsem viděl toho dalšího strýce, který tam hraje na bubny, Marka Doležela. Vždycky jsem mu nakradl pár paliček a doma jsem pak mlátil do kastrolu, což moje maminka velmi ocenila. A můžu říct, že díky nim jsem tam, kde jsem. Protože nevím, co by se mnou bylo, kdyby mě takhle nebral na koncerty a nenačuchl jsem tím pořádným Big Beatem.
0: Tak to je skvělý počin tvého táty, že tě brával na ty Big Beaty a že z tebe vyrostl opravdu skvělý bubeník, ale pojďme už dál a představ trošku svou současnou kapelu. V kapele Líder jsou muzikanti opravdu ti nejlepší a Peťa Hennig, kytarista, kterého mám strašně moc rád, kterého bych mimochodem tady taky rád s ním požvanil.
1: Tak ze začátku s Kamilem Střihavkou, když jsem začal hrát, tak bych chtěl především poděkovat Maťo Ivanovi, který mě tam dostal. Je to skvělý basák, můžete ho znát od kapely Michala Pavlíčka, moc mu za to děkuju. A dále v kapele Leaders je například Peťa Hennig, který, když jsem ho poprvé potkal, tak jsem viděl, jak se chová správný profík. Je to úžasný člověk, geniální kytarista, žádný namyšlený pražák a mám ho moc rád. Úžasný kluk. A na klávesi tam je Míša Vejskal, skvělý klávesák, který například skládá hudbu pro divadlo v Ústí nad Labem a zároveň teďka chodí se sestrou od mý přítelkyně, takže se nejenom potkáváme v dodávce, ale i doma. Což je naprosto skvělý, protože spolu trávíme vlastně celý týden a jak je to skladatel, tak se často píská a co si budem. Ve 2 ráno, když člověk slyší pískání na schodech, tak to není úplně příjemný.
0: No to bych zrovna asi nechtěl, protože lisy na nervy doma a ještě na Big Beatu, ne.
1: Tak teďka bych se rád podíval na koncert, který jsme hráli v srpnu ve Zlíně, kde si Lupo taky přišel, za to jsem strašně moc rád, že si přijmu mé pozvání a byla to strašná sranda, protože si představte, že Pražáci přijedou do Zlína na koncert a mají bubeníka z Moravy. No ty nechápali, strašně moc tetiček, strýců, kamarádů a samozřejmě všichni donesli něco dobrého. No po koncertě jsme jeli do Prahy a v půlce cesty se nám pokazilo auto. Voda nebyla, jenom jsme dostali nějaký slivovice. No skončilo to tak, že náš klávesák žehnal autu, modlil se u něho, samozřejmě to tím opravil, že jo, ale bylo to skvělý. A dojeli jsme domů kolem 8 ráno, protože moje přítelkyně byla velice ráda. A teďka bych si pustil písničku Kdy se snáší déšť. Petr Hennig, excelentní. Doporučuji přijít na koncert a poslechnout si jeho verzi, kterou převzal a je to neskutečný. Tak, Když se snáší déšť, Voodoo Band s Kamilem Střihavkou a na kytaru excelentní Michal Pavlíček.
0: A je to duet s Bárou Basikovou.
1: Příjemný poslech.
2: Když se snáší déšť, s tmou se k

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A teďka bych se rád dostal k tomu, kdy jsem opustil letaci, tak jsem začal záskokovat, což je takový muzikantský slang, kdy člověk zasupluje bubeníka daný kapely, a dostal jsem se takhle k Peťovi Kolářovi, na kterýho moc rád vzpomínám. Úžasný člověk, strašná sranda v dodávce, jezdili jsme spoustu kilometrů, neskutečný. Mám s ním spoustu příběhů od prodávání langošů po koncertě až různých mejdanů.
3: No tak pojďme do toho, protože tohle to bude určitě posluchače rokového žvance zajímat, tak pojď.
2: Hele, to jsme hráli někde v Ostravě, myslím, něco takového. Víš, jak ten člověk jezdí hodně těch koncertů, tak moc nevím, kde to upřímně bylo, ale prostě přišla za náma paní starostka a začala nalívat slivovicu a z ničeho nic se koukám, kdo je u langošů, a byl tam Peťa. No mé, prodával langoše. Neskutečný. Celá kapela padla do kolen.
3: Já bych taky padl.
2: No ale tak vyslyšíte, jaký člověk to je. Úžasný kluk, skvělý zpěvák. Což musím říct, že nikdy jsem Petra na koncertech neslyšel zaspívat falešný tón. Ale samozřejmě i můj Ježíšek, s kterým hraju, tak taky nikdy nezaspíval falešný tón. Jsou to dvě legendy, s kterýma jsem měl tu čest hrát a s Kamilem stále hraje. A děkuju bubenickému bohu, že mohu takhle hrát a můžu jezdit tady tyhle koncerty, které jsou nádherný. Opravdu nádherný. A jsem rád, že jsem tady tohohle součástí. Tak, teď bychom si pustili písničku od Petra Koláře s názvem Vyznání. Chtěl bych říct o téhle písničce, že ji složil Peťa Henik, náš kytarista z Leaders, který před Kamilem hrál u Petra, složil mu tu desku Vyznání. Tak příjemný poslech, užijte si to.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak teď bych se rád dostal k jemu příběhu. Byl jsem ve druháku, na ješkárně, v Praze a z ničeho nic jsem byl na češtině a volalo mi nějaký číslo. Tak jsem to vzal a ozvalo se: ahoj, tady Jirka Hrubeš. No jasně, to víš, že jo, tak jsem to típl. Že jsme si občas takhle kámoši dělali ze sebe srandu, že jsme si volali, já jsem dělej David Kolera, potřebuji na záskok, že jo. No a tak jsem vůbec nic nebral. No a on mi volal znovu, tak jsem to taky nevzal. A po třetí znovu a ahoj, tady Jirka Hrubeš. Kam to jsi fakt ty, jo? Kam, ježišmarja, já jsem na tobě vyrostl na pražském výběru na vaší desce Straka v hrsti. A on mi, víš co řekl, Lupo? Jestli bych nešel jako první záskok za něho s Janou Kratochvílovou. No já jsem nechápal, co slyším. Tak začaly zkoušky a měli jsme jet hrát do Ostravy a já jsem byl zase za Jirku kvůli tomu, protože jel s výběrem a pak jsem se dozvěděl, že ten výběr se zrušil. Tak jsem čekal, jak to občas u některých bubeníků bývá, že řeknou: hele, tak víš co, tak ti dám třeba litr za to, že jsi to naučil a nemusíš to jet. No ale on jak je legenda, tak můžu říct, že mi řekl: hele, Honzíku, ty ses to naučil, pojedeš ty. Tak přejdu do Ostravy, jeli jsme dodávkou a on tam jel sám po svý cestě a z ničeho nic vidím, jak on se tam vytahuje perkuse. No a zažil jsem koncert, kde já hrál na bicí a vedle mě Jiří Hrubeš z pražského výběru hrál na perkuse. Neskutečný zážitek, neskutečný. A až si mě pak Jirka vlastně povolal, když Jana Kratochvílová slavila 70. ve Velký Lucerně, tak jsem měl možnost doprovázet Michala Kocába, Ondru Hejmu a tak dále.
2: A tak dále, to bude asi paní Janička.
1: A Janu Kratochvílovou, přesně. A pustíme si písničku, kterou nahrál Jirka předtím, než odjel do Londýna, vlastně za Janou. Album je Straka v hrsti. A Jirka mi vyprávěl, když tam odjel, že to prostě nahráli a tak, a jak to bylo za tou železnou oponou, tak vlastně vůbec nevěděl, jestli se to tady poslouchá. No a když se vrátil potom z toho Londýna, tak zjistil, že pražský výběr je tady hitovka, že se to hraje všude a že je slavnej.
2: No a tenhle kultovní kousek Pražáku si vychutnají taky posluchači rockového žvance Rádia Kroměříž na Moravě.
1: Tak si pustíme pražský výběr, Olda, přítel můj. Krásný poslech.

0: Opět nám ta hodinka utekla jako voda ženoucí se na mlýnici rokového kola. Takže my se pomalu budeme muset loučit, Honzíku, a já ti moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání do rokového žvance a že to bylo fajn povídání a pouštění fajn muziky. Určitě uznají všichni posluchači Rádia Kroměříž a já ti, Honzo, dávám do rockerské žákovské knížky jedničku s hvězdičkou za to, že jsi to tady zvládl a pomohl mi dojít do pomyslného konce dnešní hodinky rokového žvance.
1: Ano, Lupo, bohužel to nastalo a končí pořad rokový žvanec. Chtěl bych ti strašně moc poděkovat, že jsi mě pozval a že vůbec tady tenhle pořad děláš. Vím, že to musí být hodně práce kolem toho, domluvit hosty, vyřešit. Opravdu máš velkou jedničku ode mě za to, jak to úžasně vedeš a že vůbec něco pro ty lidi takhle děláš. Protože spousta lidí by se na to vykvákla a samozřejmě nic by nedělali. Tak, chtěl bych uvést poslední písničku, která se jmenuje Země vzdálená od Kamila Střihavky, kterou byste mohli znát. Tuhle písničku, když hrajeme na koncertech, tak mám husinu, protože Kamil ke konci to nechává zpívat lidi. A stalo se nám na Benátské noci, kde tam bylo 10 tisíc až 12 tisíc lidí. A ten sbor těch lidí, když zpívali Země vzdálenou, mě až vyhrkl slzy. Bylo to nepopsatelný pocit, který bych přál zažít každému. Tak tedy Kamil Střihavka, Země vzdálená. A ještě jednou moc krát poděkuju za pozvání Rádiu Kroměříž, rokovému žvanci. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Tak tohle byl můj dnešní milý host Honza Nezval, bubeník kapely Leaders Kamila Střihavky. A pojďme si pustit tu poslední písničku dnešního podvečera, kterou je Země vzdálená kapely BSP a výběr mého dnešního hosta Honzy Nezvala. Tahle písnička, která zazní, poletí tedy do rokového nebe Čajdovi jako poděkování. Od mikrofonu se s váma loučí Peťa Lupo, Mike Rich a příště naslyšenou.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Info Express, Rádia Kroměříž.
3: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšířila vozový park o elektromobily a druhý elektrobus. Akvapark v Uherském Hradišti boduje u návštěvníků. A Barumček Rally Zlín očekává desítky tisíc fanoušků.
2: Info Express, Rádia Kroměříž.
3: Kroměřížské technické služby rozšířily svůj vozový park o 3 nové elektrické dodávky. Do města zároveň dorazil druhý elektrobus, který bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu a nahradí jedno ze starších vozidel. Nové dodávky budou využívat pracovníci veřejného osvětlení, údržby města a úklidových služeb.
2: Uhersko-Hradišťsko.
3: Akvapark v Uherském Hradišti patří k nejvyhledávanějším turistickým místům v regionu. Loni ho navštívilo více než 294 tisíc lidí. V rámci Zlínského kraje mu v návštěvnosti patří druhé místo, hned za zoologickou zahradou ve Zlíně. Akvapark navíc postupně prochází modernizací. V plánu je instalace fotovoltaiky a připravuje se také rekonstrukce vzduchotechniky.
2: Zlínsko.
3: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích po prvním roce vyhodnotila nový vzdělávací program, zaměřený na výuku angličtiny, logického myšlení a osobnostního rozvoje. Do programu byli zapojeni prvňáci v běžných třídách. Podle vedení školy se projekt osvědčil a zkušenosti z něj se postupně promítnou také do výuky dalších ročníků.
2: Rádio Kroměříž, regionální sport.
3: Letošní 55. ročník Barumček Rally Zlín odstartuje 14. srpna a potrvá do 16. srpna. Organizátoři očekávají kolem 60 tisíc návštěvníků. Závodní posádky absolvují trať dlouhou téměř 787 kilometrů a fanoušci se mohou těšit na rychlostní zkoušky ve Zlínském kraji.
2: Nejvíce informací z našeho regionu.
4: Stručně, jasně a společně s vámi.
2: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
5: Rádio Kroměříž.
2: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži bude od září fungovat s průkazem. Ve VSKách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Kroměříž čeká na první výhru i gól.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od 1. září se změní pravidla pro využívání služby Senior taxi v Kroměříži. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou nově potřebovat průkaz Senior taxi, který si mohou vyřídit na městském úřadu v Kroměříži. Služba bude i nadále sloužit především k cestám k lékaři, na úřady, do lékáren nebo na nákup. Cena jedné jízdy po Kroměříži zůstává 30 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část VSK v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: V Hostišové na Zlínsku zahájí v září provoz nová dětská skupina Na vršku s kapacitou pro 24 dětí. Zařízení má rozšířit možnost péče o nejmenší děti z obce i okolí. Výstavbu podpořil Zlínský kraj 5milionovou návratnou finanční výpomocí z programu Obec v nouzi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž na první vítězství v nové sezóně stále čekají. V domácím utkání druhého kola šance Národní ligy prohráli s Ústím nad Labem 0-2. Po úvodní bezbrankové remíze s Táborskem mají Kroměříští na kontě jeden bod. Na první vstřelený gól zatím čekají.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Filmový svět na Rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona, v níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kromě.

hledá láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout. Chystá se prej konec světa, tramtadá.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšířila vozový park o elektromobily a druhý elektrobus. Akvapark v Uherském Hradišti boduje u návštěvníků. A Barumček Rally Zlín očekává desítky tisíc fanoušků.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby rozšířily svůj vozový park o 3 nové elektrické dodávky. Do města zároveň dorazil druhý elektrobus, který bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu a nahradí jedno ze starších vozidel. Nové dodávky budou využívat pracovníci veřejného osvětlení, údržby města a úklidových služeb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Akvapark v Uherském Hradišti patří k nejvyhledávanějším turistickým místům v regionu. Loni ho navštívilo více než 294 tisíc lidí. V rámci Zlínského kraje mu v návštěvnosti patří druhé místo, hned za zoologickou zahradou ve Zlíně. Akvapark navíc postupně prochází modernizací. V plánu je instalace fotovoltaiky a připravuje se také rekonstrukce vzduchotechniky.
0: Zlínsko.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích po prvním roce vyhodnotila nový vzdělávací program, zaměřený na výuku angličtiny, logického myšlení a osobnostního rozvoje. Do programu byli zapojeni prvňáci v běžných třídách. Podle vedení školy se projekt osvědčil a zkušenosti z něj se postupně promítnou také do výuky dalších ročníků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní 55. ročník Barumček Rally Zlín odstartuje 14. srpna a potrvá do 16. srpna. Organizátoři očekávají kolem 60 tisíc návštěvníků. Závodní posádky absolvují trať dlouhou téměř 787 kilometrů a fanoušci se mohou těšit na rychlostní zkoušky ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Rádio Kroměříž.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech, na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži bude od září fungovat s průkazem. Ve VSKách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Kroměříž čeká na první výhru i gól.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od 1. září se změní pravidla pro využívání služby Senior taxi v Kroměříži. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou nově potřebovat průkaz Senior taxi, který si mohou vyřídit na městském úřadu v Kroměříži. Služba bude i nadále sloužit především k cestám k lékaři, na úřady do lékáren nebo na nákup. Cena jedné jízdy po Kroměříži zůstává 30 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část VSKy v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: V Hostišové na Zlínsku zahájí v září provoz nová dětská skupina na vršku s kapacitou pro 24 dětí. Zařízení má rozšířit možnost péče o nejmenší děti z obce i okolí. Výstavbu podpořil Zlínský kraj 5milionovou návratnou finanční výpomocí z programu Obec v nouzi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž na první vítězství v nové sezóně stále čekají. V domácím utkání druhého kola šance Národní ligy prohráli s Ústím nad Labem 0-2. Po úvodní bezbrankové remíze s Táborskem mají Kroměříští na kontě jeden bod. Na první vstřelený gól zatím čekají.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

Bezdomky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Yeah. Let me see you dance.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.